Seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný, na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný

seděli v chatě a kůrili, z rádia počúvali zprávy. Za oknom výhled perfektný, na polovicu rozobratej kravy. Boli to tak povediac dva svety, ťažobný technik a poľovný

tě, aby si tak o mně, hochu, nemyslel, že jak vlezu do lesa, tak už mám plný gatě. Tej chvíli vošel do příběhu Petr Vlk.